0: Hadica.
1: Na tú najbohatšiu jeseň.
0: Práve hráme o fantastických 55 000 eur.
2: Dobrom aj zlom, budeš moja.